0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radiana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro Report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucká v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
2: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
0: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
1: Sport.
0: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
1: Počasí.
3: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

berani. Vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost, víci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Raci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně. Kozorozi, poznávejte nové lidi. Vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse. A co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je. Rádi.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jak tam jenom třeba do hotelu, nebo tak?
3: Teď by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být podle tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.

0: Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
2: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
3: Nefňukej furt! No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
0: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
4: Kráčam na holím svého života a já budem povyšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech

0: humorem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
2: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
3: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Máme pro vás všechno nejlepší.
5: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
4: Největší hity 80. a 90. let.
5: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
4: Rádio Haná.

0: energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Radio Haná.
2: Radio pro lepší náladu.

0: počasí.
1: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost. Býci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Raci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně, kozorozi, poznávejte nové lidi, vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse a co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana. Rádio Hana.
0: Přejeme.

0: Dnešní ranní fígl italského léta Rádia Haná vychytat si soutěžní song L'amour toujours. Také Gigi bude možná hned po šesté, možná po sedmé, dneska ráno každopádně. Budeme soutěžit o kávu a rozdáme také další kvalifikaci, další soutěžní kód na luxusní pobyt v Bergamu. Poslouchejte dál, je 5.57.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro Report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucká v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
5: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
4: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
2: Sport.
4: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.

0: Liptovské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí. Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími

0: 35 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
1: Dobrý den za volant, možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou, věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice, pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty, raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report a my přejeme krásnou dovolenou.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

30. červenec 2026. Dobré ráno přejeme, je Mezinárodní den přátelství. A našimi nejlepšími přáteli dneska budou klimatizace, větráky, tobogány, ledová cíšť a opalovací krémy. Taky třeba sluneční brýle. Přes den naměříme tropických 35 až 38 stupňů Celsia. U toho sluníčko. Tak se neusmažte a osvěžujte se dál našimi ranními hity. Je 6 hodin 10 minut. Po 7:15 oslavíme narozeniny chlápka, který se proslavil touto filmovou hláškou. Hasta la vista, baby. Poznáváte? Ano? Nebo jo? Dobré ráno. Rádio Hana.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Ráno je top!
2: Rádio Haná.

0: Jednou vítejte mezi svými, posloucháte své věrné prázdninové Radio Hana. Ať už dnes budete stát u pásu, sedět za pokladnou nebo plavat ve vodě, u všeho budeme s vámi a upozorňujeme na dnešní tropické teploty. Jak velké vedro bude, co nám pomůže ho zvládnout, poradíme na Radio Hana před 6:30. A teď v 6:18 se věnujeme dnešním oslavencům.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec svátek má každý bořivoj. Kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger,
2: hasta la vista, baby,
0: zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Že?
4: Pel.
3: Že ma pel.
4: Mi pupu.
0: A při vzpomínce na Přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství.
5: Přátel stačí mít.
0: Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
1: Radio Hana, kalendárium.

0: www.hanahanna.cz. WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.cz.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc.eu.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Ve čtvrtek ráno 30. července vás ani na chvilku nenecháváme samotné. Děkujeme, že jste naladění na našich hanáckých vlnách. Dneska poznáme, jak se cítí stejky na grilu. Díky tropickým teplotám se budeme cítit podobně, pustíme šťávu. A pro lepší chuť se rovnou klidně můžeme posypat i grilovacím kořením. Otázka zní, jak se ochladit během dnešních veder. Tady jsou další dva typy. Větrejme jenom ráno anebo pozdě večer. Výborný fígl je taky před zapnutý ventilátor postavit misku s ledem nebo zavěsit mokrý ručník k tomu ventilátoru. Potom k nám půjde příjemný studený vzduch a variantou taky je sednout si do klimatizovaného kinosálu. Mezi dnešními filmovými novinkami, protože je čtvrtek, jsou taky super komedie. O nich se nahané budeme s naším filmovým expertem povídat už po 6:30. A teď 6:29 ranní počasí i doprava pro vás. V Olomouci, Valmezu, v Rýmařově, také v Blansku ranní teploty 15 až 17, přes den jasno anebo polojasno a grilovacích 35 až 38 stupňů Celsia. Doprava. V Olomouci, Prostějově, Přerově, také v Šumperku jezdíme právě teď ve čtvrtek ráno bez vážných nehod. A tady je další ranní vzkaz od policie. Možná jste je na Moravě viděli s radarem namířeným na železniční přejezd. A říkáte si, co tam dělali, že by čekali na vlak? Ne, taky na přejezdech je potřeba kontrolovat předepsanou rychlost řidičů, protože právě u přejezdů i malé chyby mohou rozhodovat o velkých následcích. A víte, jakou rychlostí můžeme po přejezdech jezdit? Pokud na přejezdu bliká bílé světlo, maximální rychlost je 50 a na nezabezpečeném přejezdu je to 30. Možná víte, možná jste na to zapomněli a jsme tady proto, abychom vše připomněli.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Dobré ráno.

0: a 37 minut. Přejeme krásné prázdninové ráno s rádiem Haná. Je čtvrtek, za chvíli Miraj, také Sonic a teď cesta do kina.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jedni tam jenom třeba do hotelu, nebo tak?
3: Teď by šlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
5: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
6: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
7: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
8: Nefňukej furt. No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
6: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
9: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
10: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
11: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat úctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
12: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
13: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem.

0: Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: Rádio Hana. Nejlepší

0: Sonic Alive, usměvem a zdarma vám hrajeme nejlepší hudební výběr v 6 hodin a 48 minut a gratis si dneska na Moravě všichni užijeme saunu a solárku v jednom. Rosničky nám předkvákávají, že dnes bude jasno anebo polojasno a horko 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Italské léto na Hané.
0: Máme pro vás rychlý test, kamarádi. Pizza nebo těstoviny? No, jak to máte? Espresso nebo cappuccino? A nebo třeba ještě Ferrari, anebo Vespa. Pokud jste alespoň jednou odpověděli, že obojí, tak italské léto Rádia Haná je tady přesně pro vás. Každý den hrajeme největší italské hity, rozdáváme italské dárky. Jakmile uslyšíte jakoukoliv italskou písničku v našem italském létě, tak vaším úkolem je rychle volat studiovou linku Rádia Haná a vyhrát, že? Jani, dobré ráno.
2: Čau, tady Jana Zančkrouna, děkuju, vyhrála jsem kávu italskou a těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama. A Rádia Haná poslouchám každé ráno. Ano, když jedu do práce.
0: A to je dobře, takhle se včera radovala Jana, dneska je řada na vás. Jakmile uslyšíte dnešní ranní soutěžní hit, volejte studio Rádia Haná, vyhrajte balení pravé voňavé italské kávy a budete ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. To zní skvěle, stejně jako La Mur Toujours. Právě tímto trackem se na přelomu nového milénia prezentoval DJský italský guru Gigi D'Agostino. Dodnes je to jedna z nejoblíbenějších písniček Mejdanu Rádia Haná. A sám Gigi nedávno přiznal, že i po letech je to pro něj pořád mega hit o lásce, která přetrvá, i když se svět kolem rozpadá. Takže jakmile vám tohle dneska ráno pustíme, volejte a vyhrajte v italském létě Rádia Haná. La Mur Toujours.
1: Italské mega hity. Kava. Těstoviny, sýry

0: O 7 hodině bude hrát soutěžní song našeho italského léta. Dneska ráno Gigi. Rádi se s vámi dělíme o naši ranní energii. Zprávy a Tomáš Gottwald v 6.57.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Je čtvrtek 30. července. Zavítáme do Uničova. Obnovou projde významná místní památka. Do pořádku se dá bývalý klášterní kostel povýšení svatého kříže. Opraví se fasáda, štuky a vylepší se přístupnost. Práce začnou v říjnu a potrvají asi rok. Poklad u Kojetína na Přerovsku. Olomoučtí archeologové objevili při pokračujícím dohledu na pátém úseku trasy modernizace železniční tratě Brno-Přerov více než 3000 let starou schránku s bronzovými předměty. Uložená tu mohla být v rámci rituálu. Podrobně o pokladu píše v aktuálním článku webreport.cz. Příjemná zpráva pro tenisty v Kroměříži. Město podpoří modernizaci tenisového areálu TC Bajda částkou 900 tisíc korun. Peníze pomohou opravit kurt i vybudovat závlahový systém antukových kurtů. Celková investice za více než 4 miliony korun začne na podzim a skončí do poloviny příštího roku, informuje radnice. Více peněz pro rodiče. Rodičovský příspěvek k narození dítěte od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat na dvojnásobek. Novelu schválil Senát a míří k podpisu prezidentovi. Senát navíc vyzval k automatickému navyšování příspěvku. Uvidíme, zda se tento doplněk prosadí.
1: Sport.
3: Jiří Lehečka nenaplnil roli favorita na turnaji ATP v Los Cabos v Mexiku. Elitní tenista prostějovského klubu a nasazená jednička turnaje vyzval v osmi finále Colmana Wonga z Hongkongu a na postup nedosáhl. Jiří padl 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Dnes je tady jeden z těch letních dnů, kdy se nám zmrzlina začne roztékat ještě dřív, než ji stihneme zaplatit. Milovníci zmrzky si dneska máknou a budou muset lízat opravdu rychle. Víme, jak bude přes den jasno anebo polojasno, tropických 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra podobně, teploty opět 35 až 38, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: V Olomouci, Prostějově, Přerově, také v Šumperku jezdíme právě teď ve čtvrtek ráno bez vážných nehod. A tady je další ranní vzkaz od policie. Možná jste je na Moravě viděli s radarem namířeným na železniční přejezd. A říkáte si, co tam dělali, že by čekali na vlak? Ne, taky na přejezdech je potřeba kontrolovat předepsanou rychlost řidičů, protože právě u přejezdů i malé chyby mohou rozhodovat o velkých následcích. A víte, jakou rychlostí můžeme po přejezdech jezdit? Pokud na přejezdu bliká bílé světlo, maximální rychlost je 50 a na nezabezpečeném přejezdu je to 30. Možná víte, možná jste na to zapomněli a jsme tady proto, abychom vše připomněli.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

7 hodin 10 minut hrajeme, bavíme, to nahané umíme, přejeme dobré čtvrteční ráno. Dneska 30. červenec, svátek slaví Bořivojové a dnešek bude přesně jedním z těch letních dnů, na které, a to vám říkáme, budeme třeba v lednu při minus 20 s úsměvem vzpomínat. Budeme vzpomínat na to, jak dneska bylo krásné teplo. Ačkoliv dneska si říkáme, bože můj, až 38 stupňů Celsia, no pořádná výheň. Na druhou stranu je to ideální příležitost oslavit dnešní Mezinárodní den přátelství. Třeba s kamarády někde u vody, u jezera, u bazénu. No a teď, jestli můžete, na chvilku zavřete oči. Jo, jestli fakt to jde, na chvilku zavřete oči. Na chviličku. Vybavte si svého nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. Jak vypadají? Super, nechte zavřeno. Teď si vybavte místo, kde jste se poznali. Kde jste se viděli úplně poprvé. Super, super, super. Ještě neotvírejte. A teď si představte ten nejbláznivější zážitek, který jste spolu zažili. A myslíme si i s kolegy tady v rádiu, že se teďka usmíváte, když si vzpomínáte na nějakou bláznivou věc, kterou jste zažili s vaší nejkou nebo s vaším nejlepším kamarádem. Proč to říkáme na dnešní Mezinárodní den přátelství? Protože psychologové říkají, že i když můžeme mít na sociálních sítích stovky, možná tisíce přátel, tak náš mozek udržuje opravdu blízké vztahy přibližně s 5 lidmi. Že máme top 5 přátel kolem sebe. Potom je širší okruh těch, řekněme, dobrých přátel, bývá kolem 15. A celkově prý dokážeme udržovat asi 150 smysluplných vztahů. Že tohleto je pro nejlepší přátelé krásná statistika. Senzační Mezinárodní den přátelství přeje váš nejlepší rádiový přítel. Jsme Hana, 7 hodin 12 minut.

0: vašeho studia přes repráky vašeho rádia vás non-stop osvěžujeme prázdninovými hity Rádia Haná. Hrajeme na tábory, do kempu, na dovolené, do práce nebo taky za volant. Zdravíme i plavčíky a plavčice, které dneska čeká horká hlídací šechta u bazénů. Moc děkujeme za vaši práci. Je v 7 hodin 18 minut, to je aktuální čas. V hudebním bazénu Rádia Haná si zaplavou Ava Max nebo taky Casey and the Sunshine Band. Hned po horoskopech s Kvítkem. Přejeme příjemné čtvrteční ráno, jdeme na hvězdy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost. Býci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Hradci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně, kozorozi, poznávejte nové lidi, vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse a co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: 390 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď!

0: 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: To nejlepší pro ty nejlepší.
6: Rádio Hana
5: a ranní Topka.

30. červenec 2026 s vaším rádiem Hana, 7 hodin a 28 minut, Činasky nebo Script, tohle jsou naši další hudební přátelé čtvrtečního rána. Spolu slavíme dneska Mezinárodní den přátelství. Na Facebooku Rádia Hana celé ráno označujete své nejvěrnější kámošky i kámoše, píšete, čím jsou pro vás výjimeční. Je to pro nás tady ve studiu Rádia Hana moc pěkné čtení, máme z toho super pocit, že ta vřelost, že ta lidskost a že to přátelství pořád mezi námi existuje. A třeba na letišti existují pravidla, která je potřeba cestou na dovolenou striktně dodržovat. A jedno z těch pravidel je, u odbavení zavazadel nepoužíváme černý humor. To udělal jeden chlapík na letiště Václava Havla v Praze a dopadlo to, neskutečně dopadlo to úplně nepochopitelně. Příběh o spackané dovolené na Rádiu Hana, aby se vám nestalo to stejné, v letním servisu Rádia Hana už po půl osmé. A teď dostáváme nová data od naší hanácké meteocentrály, tak konkrétně například také v Olomouci, v Prostějově, ve Šternberku, v Moravském Berouně a nebo v Šumperku jsou ranní teploty už mezi 18 a 21 stupni, přes den jasno a nebo polojasno a vedro 35 až 38 stupňů Celsia. Hodně píte. Doprava. Mírné zdržení na obchvatu Olomouce u Olympie a policie v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Na 276. kilometru obchvatu Olomouce před Olympií ve směru na Mohalenici teď neprůjezdný jeden pruh, chvilkové zdržení. A policie chytá na kraji Bystřice pod Hostýnem nedaleko hasičárny na ulici Holešovská. Šťastnou cestu a příjemné ráno. Rádio Hana.

0: tak jsme úplně nadšení, protože tak jsme se dívali do scénáře naší Procházky pamětí. Doporučujeme poslouchat Rádio Haná taky dneska po 9. hodině Procházka pamětí, naše vzpomínková show. Celou hodinu hrajeme hity z jednoho roku mezi 9. a 10. dneska naprosto fantastické a naše nejoblíbenější megahity nového milénia. Procházka pamětí po 9. Teď je 7:37, chystáte se na dovolenou?
1: Rádio Haná a letní servis.
0: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozčílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniku. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Kupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Radio Hana
0: a ranní topka.

0: ranní pohodu do vašich uší doručuje Radio Hana, Luis Capaldi, Forget Me, aktuální čas, 3 minuty po 7:45, tohle se úžasně poslouchá ve čtvrtek ráno. Dneska 30. červenec, Mezinárodní den přátelství. No a naši nejlepší přátelé dnes budou klimatizace, větráky, tobogány, ledová tříšť a taky opalovací krémy. Přes den naměříme tropických 35 až 38, takže se neusmažte a osvěžujte se dál našimi ranními hity i dalšími zajímavými zprávami. Agenta 158 se po roce vrací do Prostějova. Říkáte si, co to znamená? No znamená to, že máte zůstat naladěni a dozvíte se víc.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než

0: My milujeme vás a taky No Name, posloucháte Rádio Haná s naším ranním playlistem, rozbíháme naplno nový den, všechno je připraveno pro souhrn dalších důležitých zpráv a po 8 hodině opět zapneme náš nejoblíbenější hudební profil, kterému tady u nás v Rádio Haná interně říkáme největší letní pohoda.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Anaka. My se dneska možná kvůli vedru rozpustíme, pustíme si Dua Lipu.

0: Je 7.55.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sledujeme pro vás, co pak se děje, neseme vám zprávy. Je čtvrtek 30. července. Podíváme se na Olomoucko, Klitovli, na říčním rameni malá voda provádí povodí Moravy rekonstrukci jezu Šargoun a pomůže rybám. Zahájilo tu stavbu 43-metrového rybího přechodu k překonání jezu. Hotovo bude v říjnu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem v neděli 30. srpna v Kolářových sadech dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky tak čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale i regionální speciality nebo i vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Patříme mezi mistry Evropy v nakupování ve slevách. Když Češi nakupují, tak hlavně ve slevových akcích. V průměru 6 z 10 nákupů za potraviny a drogerii jsou nákupy v akcích.
5: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
4: Doplnil analytik Karel Týra.
2: Sport.
4: Lamanšský hat-trick. Česká dálková plavkyně Abedžaly Bernardová zdolala ve svém životě po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Z Británie do Francie doplavala za 17 hodin 38 minut. Stylem prsa trasu zvládla jako čtvrtá žena na světě. Gratulujeme.

0: Leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jaké bude dnešní nejoblíbenější jídlo u vody? Rozhodně meloun. Skvěle doplňuje tekutiny, dodává tělu důležité živiny a má jen málo kalorií. A to se dnes bude hodit, víme jak bude. Čtvrtek na Moravě nabídne tropických 35 až 38 stupňů Celsia, jasno anebo polojasno. Zítra podobně jako dnes, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti a páteční teploty opět až na 38 stupních. Mírné zdržení na obchvatu Olomouce u Olympie a policie v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Na 276. kilometru obchvatu Olomouce před Olympií ve směru na Mohalinici teď neprůjezdný jeden pruh, chvilkové zdržení. A policie chytá na kraji Bystřice pod Hostýnem nedaleko hasičárny na ulici Holešovská. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady s kolegy ve studiu Rádia Hana jsme pro vás vymysleli rychlý test. Pizza nebo těstoviny? Espresso nebo cappuccino? A vyberete si třeba Ferrari, anebo spíš Vespu. Pokud jste alespoň jednou v těchto případech odpověděli, že byste si dali obojí, tak italské léto Rádia Hana je tady přesně pro vás. Každý den hrajeme největší italské hity. Jakmile je uslyšíte, vaším úkolem je rychle volat studiovou linku Rádia Hana a vyhrát, že? Jani, dobré ráno.
1: Čau, tady Jana Zančkrouna, děkuju, vyhrála jsem kávu italskou a těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama. A ráda je Hana, poslouchám každé ráno, když jedu do práce.
0: No takhle se včera radovala Jana, dneska je řada na vás. Domluveno, jakmile uslyšíte dnešní ranní soutěžní hit, volejte studio Rádia Hana, vyhrajete balení pravé voňavé italské kávy a budete ve hře o luxusní pobyt v Bergamu. To zní skvěle, stejně jako tohle.

0: nejoblíbenějších písniček na mejdanech Rádia Hana. No a sám Gigi nedávno přiznal, že i po letech je tohle pro něj pořád velmi silný megahit. Hymna, ano, hymna, to je to správné slovo. Hymna o lásce, která přetrvá, i když se svět kolem rozpadá. A nebo rozpouští dneska. Jdeme na to, jsme připraveni, co vy?
1: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Katka z Hranic se dovolala do italského léta. Katko, slyšíme se, krásné letní ráno přejeme.
1: Ano, slyšíme se, ahojte.
0: Dnes Mezinárodní den přátelství. Jak se jmenuje vaše nejlepší kamarádka?
1: Tak když se řekne slovo nejlepší kamarádka, tak se mi baví kamarádka z dětství a jmenovala se Janča, jmenuje se Janča, teď se méně vidíváme, ale pod pojmem nejlepší kamarádka se mi vždycky vybaví, protože jsme spolu krásných zážitků v dětství.
0: Znáte se z dětství, podle vašeho mladého hlasu se znáte už 15 let, to je super. Co nejšílenějšího jste spolu prožili s nejlepší kamarádkou? Jestli se znáte z dětství, tak chápu, že některé historky nemůžeme říkat do rádia, ale něco nejšílenějšího, co je možné říci, je co ve vašem případě?
1: Tak to asi známe všichni, že jsme třeba lítali po obci, zvonili na zvonky, dělali lotroviny.
0: Zvonkohra, jasně.
1: Když řeknu teďkom svým dětem, tak to je úplně hrozně, co ta maminka v dětství dělala.
0: Ale já si myslím, že a tím samozřejmě nechci nikoho navádat, ale já si myslím, že kdybychom my našim dětem řekli, třeba já kdybych dětem řekl, kluci, pojďte, hele, pojďme tady k paneláku, zazvoníme a potom rychle utečeme. Já si myslím, že i po těch letech by do toho šli taky, ne? Přece.
1: Já si myslím.
0: Nebudeme nikoho nabádat, že jo, v žádném případě. Italské léto, rádio Hanáč, Gigi Agostino, L'amour toujours, dnešní výherní song, co to znamená? Znamená to, že vaši nejlepší kámošku nebo kolegyni v práci můžete pozvat na ledové kafe od Rádia Haná, vyhráváte balení pravé italské kávy a hlavně, a Katko, jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Tak moc děkujeme, že vás...
1: Krásné zprávy po ránu.
0: Moc děkujeme, že vás můžeme osvěžovat dalšími hity. Dneska vedro, kolik se toho už dneska vypila, co?
1: No, víc kafe.
0: No, tak dodržujeme pitný režim a my vám k tomu budeme hrát. Domluveno?
1: Perfektní.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den. Mějte se.

jedu do Bergáma, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Miami, posloucháte svoje prázdninové radio na ranní topku. Ať už dneska budete stát u pásu, sedět za pokladnou nebo plavat ve vodě, u všeho budeme s vámi. Upozorňujeme na ty dnešní tropické teploty. Jak velké vedro nakonec má být a co nám ho pomůže zvládnout, poradíme na radio Hana už chvilku po půl deváté. A teď v 8.21 připomínáme, komu dneska popřát.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec, svátek má každý bořivoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger,
2: hasta la vista, baby.
0: Zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Pel.
2: Mi pupu.
0: A při vzpomínce na přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci?
1: U souseda v Přerově či na tropickém ostrově?
0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Každý

0: premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem, nech toho.
6: Raději už tam bude.
5: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
8: Radio Hana.
9: Nejlepší

0: Také si s námi podupáváte do rytmu Michael Jackson, Billie Jean, tohle je Radio Haná v nejlepší formě v 8.40. Mluvíme o tom od brzkého rána, hrajeme pro vás, je pro vaše nejlepší přátelé. Dneska je Mezinárodní den přátelství. Víte, kolik opravdových přátel kolem sebe máme? My to přesné číslo jsme se snažili zjistit. Budeme ho pro vás mít už po 8:45. A když jsme u těch přátel, tak super místo, kde si s nimi užívat společný čas, je třeba v kině.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji. Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
3: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
4: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj, já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt. No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý

0: komedie Kavej.
1: Kráčam na holím svojho života a ja budem povýšená do stavu snobenica. Ja som taká šťastná.
0: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
2: Neznám, na čo si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
3: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat uctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
0: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
4: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
5: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
0: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
6: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt.
9: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 24,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

Radio Hana s vámi jako na zavolanou, je tady 80-ková Spáňa. Tohle zbožňujeme, tohle patří stále do našich uší. Call me. 8.51, u nás jste si naladili nejlepší prázdninový úsměv. Přejeme dobré čtvrteční ráno s rádiem Hana, dětem dál hezké prázdniny. Dneska 30. červenec, svátek slaví Bořivojové. A dnešek bude přesně jedním z těch letních dnů, na které budeme v lednu při minus 20 s úsměvem vzpomínat. Budeme si říkat, jo, to tehdy bylo hezké teplo. Na Moravě dneska sluníčko, pořádná výheň až 38 stupňů Celsia. Mohla by to být ideální příležitost oslavit dnešní Mezinárodní den přátelství. Třeba s kamarády někde u vody. Ano, Mezinárodní den přátelství právě dneska, mluvíme o tom od brzkého rána, takže přátelé, jestli je to možné, jestli právě teď třeba nesedíte za volantem, ale jestli jste v kanceláři, jestli jste v dílně, nebo jestli jste na stavbě a nehrozí, že na vás něco spadne, tak teď prosím vás na chvilku zavřete oči. Na chvilku. Dobře? Na chvilku? 3, 2, 1, teď. Zabíráme. Tak, vybavte si svého nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. Už ho vidíte, nebo už ji vidíte. Teď si vybavte s těmi zavřenými kukadlami místo, kde jste se poznali. Výborně, už to možná vidíte. No a teď si představte s těma zavřenýma očima ten nejbláznivější zážitek, který jste spolu kdy zažili. A já se vsadím, že se právě teď usmíváte. A ne všechno, co se vám odehrává teď v hlavě, je úplně publikovatelné, co? No, psychologové říkají, že náš mozek udržuje opravdu blízké vztahy přibližně s 5 lidmi. To znamená, že těch nejlepších přátel, na které se můžeme kdykoliv obrátit a kteří nám zvednou telefon klidně i ve 2 ráno, těch nejlepších přátel máme maximálně 5. Potom jsou dobří přátelé, ti jsou trošku vzdálenější, ale pořád jsou dobří. Těch bývá prý kolem 15. A celkově prý zvládneme udržovat dalších asi 150 smysluplných vztahů. Ale tím to končí. To jsme právě dneska potřebovali slyšet. Přejeme krásný Mezinárodní den přátelství. A my jsme váš nejlepší rádiový přítel. Takhle hraje Rádio Hana. Rádio

0: Taká horká hlídací čichta u vody. Moc děkujeme za vaši práci. Je 8.56 a ranní topka Rádia Haná je dneska kompletně splněna, hotová, odbavena. Děkujeme, že jste vstávali s námi. Užili jsme si další soutěžní song italského léta Rádia Haná. Na pravou italskou kávu se těší Kačka z Hranic. Dobré ráno.
1: Ahojte, děkuji moc za výhru. Mám teda obrovskou radost, protože kávu mám hodně ráda. Zároveň i s kolegyní v práci si kávu rádi vychutnáváme, takže asi pravděpodobně dělám to, že ji vezmu s sebou do práce a pochutnáme se na ní všichni. Většinou italská káva je výborná, takže o to víc mám z toho větší radost.
0: V letním servisu jsme si dneska řekli neskutečný letní příběh z letiště Václava Havla. Perfektně jsme zahájili dnešní Mezinárodní den přátelství. No a taky jsme radili, na jaké filmové premiéry ode dneška jít s přáteli na Moravě do kina. A kam zajdeme po 9. hodině s procházkou pamětí Rádia Haná.

0: hledáčku je také další soutěžní song italského léta Rádia Hana. Tentokrát je to... Poznáváte ho? Eros Ramazzotti. Uvidíme, kdy zahraje. Buďte v pozoru.
1: Bude 9 hodin. Hezké

0: Dopravní omezení na Olomoucku. V pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Bude tu omezení osobní i veřejné dopravy. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a změny budou platit od 3. do 31. srpna. Podrobnosti má v aktuálním článku web report.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Hodně teď pijme a zbytečně se nezdržujme na slunci, ať nemáme zdravotní problémy ze současného horka. Velmi horký vzduch nyní proudí do Česka. Meteorologové varují, že v těchto dnech mohou teploty místy vystoupat až ke 40 stupňům ve stínu. Víkend přinese mírné ochlazení a příští týden se vedra zase vrátí.
2: Ve čtvrtek 30.7. a v pátek 31.7. předpokládáme silnou zátěž teplem na většině našeho území a v nížinách bude zátěž teplem dokonce až velmi silná. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vydala Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Vtipkování na letišti nás může stát dovolenou, bacha na to. Nevhodný vtip na pražském letišti zničil rodině dovolenou v Turecku. Neodletěli. Otec neprošel bezpečnostní kontrolou kvůli nadlimitní powerbance. V žertu prohlásil, že je terorista a policie na místo i hned přivolala pyrotechniky a celou cestu mu zrušila. I s dvěma dětmi byl vyloučen z přepravy. Policie oznámila na sociálních sítích, že na letišti se černý humor netoleruje.
1: Sport.
0: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále na turnajích ATP. Postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči Itala Darderyho, který zvládl odehrát jen 3 gemy. Itala totiž trápil blíže neupřesněný zdravotní problém.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve čtvrtek. Počasí.
3: Dnes je tady jeden z těch letních dnů, kdy se nám zmrzlina začne roztékat ještě dřív, než ji stihneme zaplatit. Milovníci zmrzky si dneska máknou a budou muset lízat opravdu rychle. Víme, jak bude přes den jasno anebo polojasno, tropických 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra podobně, teploty opět 35 až 38, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Bouračky v Olomouci, policie v Prostějově, také v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Bouračky v Olomouci, na Lipenské u Áček, taky na křižovatce Erenburgovi a na trati u Anči. Opatrně projedeme. Policejní hlídka dohlíží na provoz u kruháče na výjezdu na Bystrovany, na Lipenské a taky u RCOčka u nádraží na ulici Jeremenkova. Další policie v Prostějově, na Brněnské u Hřbitova, v Kroměříži na Kotojecké a číhají také v Blansku na Gilhornově ulici, tam, kde bývá stánek s jahodami, tam je teď stánek s pokutami.
1: Rádio Hana.

0: 9 hodin 8 minut, ahoj, hezké dopoledne, krásný prázdninový čtvrtek vám všem, přeje Radio Hana, jste připraveni na dnešní návraty do jednoho roku v procházce paměti Radio Hana, jste? Super! V této hodině zjistíme, že jedna ruka netleská, vypálíme si pár CDček a potvrdíme, že čas pádí a že čas letí. Činasky, dobrý den!
1: Radio Hana,
2: procházka paměti,
1: hrajeme megahity tohoto

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: balkoně či na terase. Celou hodinu spolu hrajeme naši vzpomínkovou hru. Pouštíme vám jen hity z jednoho roku, procházce pamětí. No a vy máte pomocí svého umu, pomocí svých znalostí a pomocí jakési dedukce odhadnout, který rok to v této hodině je. Když vám na rádiu Hana poprvé hrajeme Superstar, to právě dohrálo od čokoládové krasavice Jamelie, tak v moravských kinech je tahle komedie.
1: Je to jako nebyly padělky?
2: Hlavně si myslím, že jsi tam neměl chodit, a to si myslím.
1: Nebyl v ní, jsem ti zachránil život.
0: Když vám na rádiu Hana poprvé hrajeme Superstar, tak možná poznáváte, možná jste byli přímo na té premiéře téhleté komedie Davida Ondříčka. Jmenuje se to Jedna ruka netleská, exceluje v ní Jirka Macháček, Ivan Trojan, Klára Havelková, nebo třeba taky si vzpomínáme na Jana Třísku. Jaký měl být původní název téhleté komedie, protože ona se původně neměla jmenovat Jedna ruka netleská, a hlavně kolik jí v českých kinech vidělo diváků. Všechno si povíme, všechno spočítáme už po půl desáté tady na Hané. A po letním rádiovém tobogánu do našich uší přijedou i další hvězdy z jednoho roku jako PH, Christina Aguilera nebo Coldplay. Vy, Radio Hana a čtvrteční procházka pamětí. To je ta nejlepší prázdninová společnost.
3: Radio Hana a procházka pamětí.
4: Pracujeme.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: síla, to je energie, tohle je Christina Aguilera. Na Hané zdravíme, vítáme všechny pravidelné i všechny nové rádiové detektivy v naší procházce paměti. Každé všechny dopoledne mezi 9. a 10. spolu hledáme rok, ve kterém vám na rádiu Haná hrajeme ty dané hity. Konkrétně dneska je to rok, kdy poprvé slyšíme tuhle baladu od zpěvačky, kterou ke zpěvu přivedla její babička. Zpívala s ní od mala. Tak tohle to je hvězdná Christina Aguilera. A s ní je tady taky česká komedie Hvězdy v očích. Říkáte si, že jste o ní nikdy neslyšeli? Ano, chápeme, je to naprosto v pořádku. Hvězdy v očích měl být původní název pro tuto komedii režiséra Davida Ondříčka.
1: Počkej.
0: No a my to známe jako komedii Jedna ruka netleská. V českých kinech to vidělo na 500 000 diváků. Vidělo to přes 46 milionů korun. My jsme tehdy všichni samozřejmě v tom roce byli třeba po přelomu milénia na ICQ, vypalovali jsme CDčka v počítači, někdo mohl stahovat i MP3. V tom roce ještě neexistoval program DC++, na který si možná vzpomínáte, no ale muzika se sosala třeba přes program Kazaa. Jenomže stahovat přes Kazu, tam bylo hodně velké riziko, že si zavirujeme počítač. No, taky jste měli na počítači složku s názvem MP3, nové, taky jste stahovali, kde jste mohli, písničky z internetu. Evanescence, Westlife pro vás už za chvilku. Do kterého roku se vracíme?
2: Rádio Haná a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
4: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Rádio Haná, procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Evanescence v procházce paměti Rádia Hana. 4 minuty po 9:45. Bring me to life. Na prvním místě jste u nás, vy hrajeme mega hity z jednoho roku. No, ledově vychlazené osvěžující písničky nám dělají 100% radost během tropického čtvrtečního dopoledne v procházce paměti. Teplo je teď a ještě tepleji bude odpoledne. Dneska na té naší úžasné Moravě máme naměřit až 38 stupňů. Nahoru jdou teploty a nahoru jde také naše prázdninová nálada. Před námi Black Eyed Peas a poslední hudební nápověda naší vzpomínkové show Procházky paměti. Přátelé, víte o tom, že historie této písně sahá až do roku 2001 a částečně se týká útoku na New York tehdy, 11. září. On totiž frontman Black Eyed Peas Will.i.am prozradil, že když tehdy v televizi sledoval pád Světového obchodního centra, tak mu to nedalo. Vrtalo mu to hlavou, začal přemýšlet, kam se ze světa vytrácí lidskost a rozhodl se napsat Where is the love? Tuhle písničku. Je to o násilí, o válkách a o jakém se zamyšlení, proč je na světě stále méně porozumění, kam že se vytrácí ta láska. Tady je naše silné, emotivní, zbožňované Where is the love? Black Eyed Peas tohle zpívají poprvé ve kterém roce?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2003.

0: Kam se veteránský láska, tady se Black Eyed Peas ve vysílání Rádia Hana v procházce pamětí. Dneska to nejlepší z roku 2003. Mega hity z jednoho roku se nikam nevytratili, jsou tady dál s námi, každé všechny dopoledne mezi 9. a 10. Tady ve studiu už je také Magda Trajerová. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím i posluchače.
0: Já můžu na Magdu prozradit, že ona je i zpěvačka, ona zpívá. Na internetu si její hudební tvorbu určitě můžete najít. A teď si představ, že seš Magdě opravdu velmi, ale velmi slavná zpěvačka. Znají tě po celém světě. A ty se teďka usmíváš, přivíráš oči slastně. Znají tě po celém světě. A teď si představ jednu zásadní věc. Že tě pozvou k jedné písničce, třeba k téhleté, Where is the love, že u téhleté písničky dokonce zpíváš refrén a oni tě neuvedou mezi spoluautory.
1: No tak to se přiznám, že to by mě asi štvalo.
0: No takhle, abychom věděli, o čem se bavíme. V tom refrénu Where is the love, když se hodně zaposloucháte, uslyšíte i Justina Timberlake. A vlastně je tam.
1: No jako jo, no. Je tam trochu slyšet, ano.
0: Takový ten jeho vysoký hlas. Slyšíte tam i Justina Timberlakea. A teď je otázka, proč to vlastně není i tohle jméno mezi autory? Proč tam není Black Eyed Peas a Justin Timberlake?
1: No, proč tam není, víš?
0: Nevíš?
1: To?
0: Nevíš?
1: No, netuším.
0: Já jsem to taky nevěděl před půl hodinou, ale zjistili jsme to, že když skladba vyšla, tak jméno na singlu Justina Timberlakea chybilo. Vydavatelství totiž nechtělo, aby v době vydání jeho prvního solového alba byl mediálně všude. Takže nechtěli, aby vlastně tahle spolupráce s Black Eyed Peas narušila prodej jeho klasického alba Justina Timberlakea.
1: Aha.
0: To jsi nevěděla, že? Taky.
1: To jsem nevěděla, ale říkám si, že takhle zpětně už by ho tam možná mohli dopsat.
0: No, my jsme si ho odkryli takhle v procházce paměti Rádia Hana. Oteď víme, že tuhle písničku v roce 2003 naspíval z Black Eyed Peas i Justin. Hit za hitem. Hit za hitem. Alex Warren se na vás těší po desáté. Letní dopoledne, letní hity Rádia Hana od Michaela. Buongiorno, těšíme se na další soutěžní song italského leta Rádia Hana. Una storia importante, rozrama, co ty?
1: To bude romantika.
0: Yeah. Buďte s námi i dál a neupečte se. 9.56.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Další zprávy právě teď a pro vás. Různá překvapení nacházejí dobrovolníci při čištění koryta Mlýnského potoka v Olomouci. Vedle nepořádku nyní v korytě našli i utopené elektrokolo. Dokonce po vytažení na břeh fungovalo. Podrobnosti o očistě koryta má web report.cz. Další důležitá událost k významnému výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydává a bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové Pajurkové k 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
6: Při jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
5: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit deváté třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
3: Sport.
5: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromsø a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Jaké bude dnešní nejoblíbenější jídlo u vody? Rozhodně meloun. Skvěle doplňuje tekutiny, dodává tělu důležité živiny a má jen málo kalorií. A to se dnes bude hodit, víme jak bude. Čtvrtek na Moravě nabídne tropických 35 až 38 stupňů Celsia, jasno anebo polojasno. Zítra podobně jako dnes, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti a páteční teploty opět až na 38 stupních. Nehoda na kraji Olomouce, taky na Prostějovsku a policejní radary jsou namířené i na železniční přejezdy. Víme, jak se jezdí tady. Na kraji Olomouce nehoda u heliportu na ulici Karla Mareše. Pomačkané plechy dvou osobáků jsou na Prostějovsku mezi Smržicemi a Čelechovicemi. A možná jste na Moravě viděli policii s namířeným radarem na železniční přejezd a zajímalo vás proč. Proč to policisté dělají? Co měří? Čekají na vlak? Ne. I na přejezdech je potřeba kontrolovat předepsanou rychlost řidičů, protože právě tam i malé chyby rozhodují o velkých následcích. A víte, jakou rychlostí po přejezdech můžeme jezdit? Pokud na železničním přejezdu bliká bílé světlo, maximální rychlost je 50. Na nezabezpečeném přejezdu je to 30. Možná víte, možná jste zapomněli a jsme tu proto, abychom vše připomněli.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: když do auta nasednete a máte v sobě pro jistotu prášek proti nevolnosti, protože se vám prostě v autě občas dělá špatně. Téhle nepříjemnosti se říká kinetóza a může za ní zmatek v naší hlavě. Naše vnitřní ucho totiž cítí zatáčky a pohyb, ale pokud se díváme do telefonu nebo na sedadlo před sebou, oči hlásí, vždyť my v klidu sedíme. Mozek z těch protichudných zpráv zmatkuje a spustí obranou reakci. Jak to přelstít? Sledujeme silnice před přední sklo a díváme se na pevný horizont v dálce. A do přihrádky přibalíme zázvorové bombóny. Zázvor totiž rozbouřený žaludek skvěle sklidní. Jak je na tom doprava nahané, vám povíme v našem přehledu krátce před celou hodinou. Teď už další várka nejlepšího hudebního výběru. Třeba Diana Ross.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům.

0: 12 hodin na Ondrově stadionu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady je Radio Hana.

0: Na Rádiu Haná víme o akcích, které stojí za to. I ve čtvrtek pro vás máme několik tipů.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Milovníci vojenské historie a válečné tematiky, jásejte, jsou tu opět oblíbené večerní baterkové prohlídky bunkru Přáslavice. Už dnes od 6:30 večer. Chcete něco

Šebek. Už zítra v Letňáku. Máme tu i filmová doporučení. V Hlubočkách, v Amfíku na letním kině, promítáme v pátek film Neporazitelný. Bude to příběh o cestě za stříbrem na

0: Mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,
2: nebo

0: své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz. Všechny

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: dospíval na rádiu Hana o šanci, tím jsme se posunuli krátce před celou hodinou a to znamená, že jsou před námi zprávy. Po nich už ale opět naskočíme na hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Připravená už je na nás Olga Lounová. Skvělé hity rádio Hana patří prostě k sobě, zaspívá nám

0: další kolo soutěže Italské léto na Hané. Čekáme přesně na tyhle tóny. Jakmile je uslyšíte, zvedněte telefon a zavolejte nám do studia. Hrajeme o těstoviny. Teď už vám posíláme slibované zprávy s Tomem Gottwaldem. Je 10 hodin a 56 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
1: Sport.
3: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Mraků na obloze se dnes bát nemusíme. Celý den máme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes hlásí 32 až 36 stupňů. Meteorologové proto vydali na dnešek i zítřek výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Varují před přehřátím a dehydratací. Doporučují hodně pít, pokud to jde vyhnout se velké fyzické zátěži a větrat jen v chladnějších částech dne. Výstraha platí pro celou republiku. Zítřek nás taky čeká převážně slunečný, jen k večeru může lokálně spadnout nějaká ta kapka. Teplotní maxima se vyšplhají ke 33 až 37 stupňům.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavné auto na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Brněnská. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Drysice. Pomalu projíždíme taky kolem bouračky na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem Lipník-Loučka. Na místě je policie, probíhá vyšetřování nehody. Hlásíte nám i policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní, v Olomouci v ulici Krapkova. Potkat je můžeme taky na Kruháči na výjezdu z Brodku u Prostějova ve směru na Branovice Kelčice. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana. Co si nejraději dáte na osvěžení, když teploměr přesáhne 30, třeba tak jako dneska? Česko zažívá vlnu veder a čísla z obchodů ukazují, že naše letní zvyky se pak pořádně mění. Tradiční půl litr v tropických dnech ustupuje do pozadí, za to raketově roste zájem o čistou balenou vodu, ovocné limonády a ochucené nealko. A absolutním hitem pro osvěžující bublinky se stala šumivá vína bez alkoholu, po kterých sáhne čím dál tím více lidí. Je vidět, že v horku myslíme hlavně na hydrataci a lehkost. Tak si nalejte skleničku vašeho oblíbeného pití, zůstaňte hydratovaní a nechte se dál unášet na vlnách našeho nejlepšího hudebního výběru. Za chvíli třeba tady Swims.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Krytina Ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: posloucháte Rádio Hana. Že tady u nás ve vysílání máme slova, která prostě neříkáme, to si asi všichni umíte představit. Zřejmě třeba v práci nebo doma před dětmi taky něco takového máte. Že jsou ale pojmy, které bychom raději neměli říkat na letišti, to už by nás možná nenapadlo. A přesně proto nám o tom teď poví kolega Lukáš.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Rádio Hana a letní servis.
2: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozčílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 24,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: terasu, na zahrádku, do houpací sítě, k vodě, ale taky do kanceláří, dílen nebo třeba salonu. Prostě jsme tady pro vás, ať už prožíváte dnešní čtvrteční den jakkoliv. Pro každého z vás se taky snažíme zahrát v každé hodince nějaký song, který vás prostě rozespívá. Tady je malá ochutnávka, co přijde po 12. hodině.
1: Hit

0: hodince pustíme i italskou pecku a začneme tím soutěž o těstoviny. Kdo ví, bude to ale tahle romantická písnička. Una tan importante. To je úplně letní klid. Potěšíme i ty, co chtějí pravidelně aktuální informace. Jsou tady totiž zprávy, je 11 hodin a 54 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Právě jsou tu, pojďte si je poslechnout.
1: Podíváme se na Olomoucko, k Litovli, na říčním rameni malá voda provádí povodí Moravy rekonstrukci jezu Šargoun a pomůže rybám. Zahájilo tu stavbu 43-metrového rybího přechodu k překonání jezu. Hotovo bude v říjnu. Zavítáme do Uničova. Obnovou projde významná místní památka. Do pořádku se dá bývalý klášterní kostel povýšení svatého kříže. Opraví se fasáda, štuky a vylepší se přístupnost. Práce začnou v říjnu a potrvají asi rok. V Olomouckém kraji používáme víc vody. V roce 2025 jsme tu spotřebovali asi 88 litrů pitné vody na osobu a den, zjistil to Český statistický úřad. Spotřeba v Olomouckém kraji oproti předchozímu roku mírně vzrostla, ale je stále asi o 2 litry nižší než republikový průměr. Domácnosti v Olomouckém kraji odebrali za celý rok 2025 celkem 19,5 milionu kubíků pitné vody. Doplníme, že na veřejný vodovod bylo v regionu napojeno přes 606 tisíc obyvatel, tedy asi 96% populace Olomouckého kraje. Sport. Blíží se mistrovství Evropy v atletice, začne 10. srpna v Birminghamu. Na šampionátu se představí 52 českých atletů, mezi nimi i několik medailových adeptů, například sprinterka Lou Manuel, která třikrát obsadila druhé místo v diamantové lize.

0: Italianské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dál nám bude svítit sluníčko. Maxima dosahují až 36 stupňů, což je přibližně 11 stupňů nad historickým průměrem pro dnešní den. Venku nám příliš nefouká. V rozpáleném městě tak může být pocitová teplota ještě trochu

teplotní maxima na 37 stupních. Přes 30 naměříme i v sobotu a neděli.

0: U mostu přes Moravu. Je tady schozené dopravní značení v jízdním pruhu, řeší to teď policie, tak tudy opatrně. Zpomalíme raději taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov mezi exity Mořice a Ivanovice na Hané. Probíhají tady údržbové práce, levý jízdní pruh je kvůli nim uzavřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc

0: Buongiorno všem posluchačům, Rádia Hna, blíží se poledne, žaludek už se hlásí a my dostali obrovskou chuť na pravé italské těstoviny. Přidejte se k nám a pojďte si zahrát o těstoviny v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Za malou chvíli ve vysílání zazní italská pecka od Erose Ramazzottiho. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585225588, hned po prvních tónech vyhrává balíček těstovin. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji? Uvidíme, tak volejte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.

0: Na Rádiu Hana dohrál Eros Ramazzotti, my soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na odkazu, který najde na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Dobrý den, tady Roman.
0: Romane, odkud k nám voláte?
1: Z Velké Bystřice, momentálně z auta jedeme na dovolenou.
0: No a kam pak jedete?
1: Na Jižní Moravu, na vínečko.
0: Jo, takhle, na vínečko. No a co říkáte těstovinám? Máte rád těstoviny? No,
1: samozřejmě. Italský a Adriana, ty jsou nejlepší.
0: No a vaříte si z nich?
1: Ano, umíte, vaříme pravidelně.
0: Vaříte sám?
1: No, většinou přítelkyně.
0: Jo, takhle. My jsme včera měli Národní den lazaní. Dělala vaše přítelkyně někdy lazaně?
1: Dělala, no a je výborné. Já je teda neumím, ale ona je dělá dokonce.
0: Tak to klobouk dolů, lazaně, to je opravdu náročné jídlo. Já se možná ještě zeptám, byl jste vy někdy v Itálii?
1: Každý týden tam jsem, takže byl.
0: No a byl jste tam jako pracovně, nebo si to tam jezdíte každý týden
1: jenom
0: užívat?
1: Jenom pracovně, na dovolené jsem tam nikdy nebyl a moc rád bych tam jel.
0: No tak to znamená, že se musíte přihlásit na odkazu, který najdete na našem webu, abyste se dostal do slosování o pobyt v Bergamu a třeba to tentokrát vyjde, že se tam podíváte i nepracovně, ale naopak, že si to tam prostě užijete. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše, o slosování se rozhodne až na konci léta. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry. Tak si mějte krásně a hezký den, naschledanou.
1: Mějte se, naschle.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Poledním pásmou jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Bike Park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
14: Rádio Hana.

0: Arnie Schwarzenegger.
1: Hasta la vista, baby.
0: Zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
2: Výborně, teď rychleji. Ž?
3: Ma?
2: Pel.
3: Pel.
2: Ž ma pel.
3: Mi pupu.
0: A při vzpomínce na Přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
4: Rádio Haná, kalendárium.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Toto je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle je Rádio Hana.

0: Poslouchali písničku Dance the Night od Dua Lipy. Skladbu můžeme znát třeba z filmu Barbie, postavy tam na ně společně tančely. Píseň poukazuje na to, že někteří z nás cítí uvnitř smutek, ale navenek je vidíme jen s velkým úsměvem. My doufáme, že máte velký úsměv, ale žádný smutek. Na dobrou náladu vám posíláme další pecky.
1: Hit za hitem.
0: Bude třeba slza a její bouře. V hlavě

0: Neseme vám zprávy, díky, že nás posloucháte. Můžeme se těšit na velké letní akce města Olomouce. Už tento pátek začne oblíbený multižánrový festival Večerní pohoda u Trojice.
1: Začíná 31. července a končí 21. srpna a nabídne 8 koncertů během 4 pátečních večerů a budou přímo na Horním náměstí.
0: Říká referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmítková. V úvodním dvojkoncertu Večerní pohody u Trojice v Olomouci vystoupí tento pátek od 19 hodin Lukáš Mareček and Friends a po něm Petr Vondráček s poctou Elvisovi Preslimu. A co další akce? 27. srpna začne Mezinárodní festival vojenských hudeb a od 7. září Dny evropského dědictví. Celý rozhovor s referentkou oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Annou Šmítkovou o velkých letních městských kulturních akcích v Olomouci najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na Spotify Pondělní podcast.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v Krasickém rybníku v Prostějově. Dále také řeší, jak ovlivňují vedra vodní plochy na Hané a věnuje se také tématu brzkého odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Čtvrteční nové číslo týdeníku Hanák. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Už jen 2 dny můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
2: Sport.
0: Pro titul si dojela na horském kole Barbora Bukovská, stala se juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. 17-letá závodnice svým výkonem na úvod šampionátu ve Švýcarsku vylepšila loňské stříbro. Gratulujeme.
2: Počasí.
3: Olomouc nám právě hlásí kolem 33 stupňů, stejně tak Přerov Bruntál naměřil 30, Svitavy 31. Na Moravě vládnou tropické teploty a zítra budou ještě více. V pátek očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima na 33 až 37 stupních. Foukat bude jen mírný vítr, který k večeru ještě zeslábne. Pocitová teplota se tak větrem nesníží. Suché a horké počasí ale úplně neprospívá komárům. Jejich aktivita je tak na Hané převážně nepatrná, maximálně střední.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku 3 osobních aut máme v Olomouci v ulici Brunclíkova. Dopravu komplikuje taky srážka nákladáku s bagrem v Hranicích v ulici Olomoucká. Na místě je policie, probíhá vyšetřování. Podle předpisů projíždíme kvůli policejním hlídkám v Napajedlech v ulici Nádražní, v Hranicích v ulici Bělotínská a taky v Přerově v ulici Hulínská. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

hrála kapela Slza. Kapela, která se v roce 2014 proslovila písní Lhůta záruční a teď už o ní vědí všichni. Přesně takhle to v tom hudebním světě chodí. Stačí jedna dobrá písnička, aby si vás lidi všimli a už můžete vyprodávat koncerty. Taková budoucnost možná čeká naše soutěžící v hudební soutěži Radio Talent pro mladé interprety. Už zítra končí hlasování do ceny veřejnosti. Tak pokud chcete některého z těch hudebníků podpořit, zahlasujte pro ně do zítra na webu radiotalent.cz. Možná podpoříte někoho, kdo bude příští Slza. My už si pouštíme další hudební legendu, za chvíli třeba Roxette.

0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: těšit na volný letní víkend. Někteří možná už dneska balí, aby zítra hned po práci mohli vyrazit na dovču, na chatu nebo třeba na puťák pod stan. Jestli vám ale zbyde trocha času, vyražte dneska do kina. Dnes tam odstartovalo hned několik filmových premiér a já vám můžu prozradit, že si na své přijdou třeba milovníci superhrdinů. Po dlouhém čekání je to tady. O čemže to mluvím, to už nám poví náš filmový expert.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jak tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
3: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co plovneš, Flinku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt! No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
8: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
9: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
10: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správať uctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
11: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkný

0: Včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Hana, užíváme prosluněné odpoledne. K tomu nám právě teď dospívala Kylie Minogue. No a podobné pecky pro vás připravujeme i po 14. hodině. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co pro vás máme přichystané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Vedle tebe usínám, to nám zpívá Mirai.

0: léto nahané, tak mějte mobil někde po ruce, teď už jsou před námi zprávy počasí a doprava. Aktuální čas je 13 hodin a 53 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Další zprávy právě teď a pro vás. Různá překvapení nacházejí dobrovolníci při čištění koryta Mlýnského potoka v Olomouci. Vedle nepořádku nyní v korytě našli i utopené elektrokolo. Dokonce po vytažení na břeh fungovalo. Podrobnosti o očistě koryta má web report.cz. Další důležitá událost k významnému výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydává a bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové-Pajurkové k 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
2: Při jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
0: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit deváté třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
1: Sport.
0: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromsø a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.

0: Francesca, la Donna Hanna.
1: La musica italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Mraků na obloze se dnes bát nemusíme. Celý den máme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes hlásí 32 až 36 stupňů. Meteorologové proto vydali na dnešek i zítřek výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Varují před přehřátím a dehydratací. Doporučují hodně pít, pokud to jde vyhnout se velké fyzické zátěži a větrat jen v chladnějších částech dne. Výstraha platí pro celou republiku. Zítřek nás taky čeká převážně slunečný, jen k večeru může lokálně spadnout nějaká ta kapka. Teplotní maxima se vyšplhají ke 33 až 37 stupňům. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda tří osobáků se dořešuje v Olomouci v ulici Brunclíkova. Bouračku máme taky na Svitavsku na trase Jaroměřice Velké Opatovice. Za první odbočkou na Jevíčko. Na silnici je překážka, opatrně projet je tudy, ale možné. Havárii osobáků máme taky na cestě mezi Dětkovicemi a Určicemi. Kousek za výjezdem z Dětkovic. Na místě jsou záchranné složky. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž východ, na D35 na exitu Velký újezd a v Kroměříži v ulici Kojetínská. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádi přinášíme zajímavé novinky a jednu takovou jsem teď narazila, to si nemůžu nechat pro sebe. Italská pisa se může jít schovat. Česká republika má dost možná nový světový unikát. Věž Putna na zřícenině hradu Michalovice u Mladé Boleslavy byla nově přeměřena a její náklon činí neskutečných 7,5 stupně. Je tak dvakrát šiknější než slavná věž v Pise. Město teď zvažuje za rekord přihlásit do Guinnessu knihy. Oficiálně zápis totiž stojí skoro 750 000 korun. Každopádně je to skvělý tip na výlet i bez toho razítka rekordu. Užíváte si léto s Rádiem Haná.
1: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Už tam budem, nech toho.
7: Naštěji už tam budem.
6: Přestaň, to je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Každý den.

0: Na našich vlnách Rádia Haná vás bavíme, ale taky informujeme. Přečetli jsme za vás regionální zprávy a tady je to nejzajímavější z nich. Zprávy s Tomem Gottwaldem nás navíc čekají už za 15 minut, tak zůstaňte s námi.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu máme přehled Víme, o čem se píše. Recese bez hranic i rodinná zábava. Horka nad Moravou hostí 7. ročník hanácké Neckiády. Na tu nás zve už teď v sobotu olomoucký Report. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v klasickém rybníku v Prostějově, dále řeší, jak ovlivní vedra vodní plochy na Hané, či brzké odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci. To je týdeník Hanák. Při pondělní dopravně bezpečnostní akci na Prostějovsku odhalili policisté dva řidiče pod vlivem alkoholu. Během čtyřhodinové kontroly zkontrolovali 175 vozidel. Kolik celkově řešili přestupků, už pro nás zjistil prostějovský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.

0: Vinko a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.

0: skladů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: Spolu surfujeme na letní vlně toho nejlepšího hudebního výběru. Teď jsme si třeba dospívali společně s Maroon 5 do studia. Nám mezi tím přišel taky kolega Štěpán, který už se na vás těší celé odpoledne. Ahoj Štěpi.
1: Přesně tak, krásný čtvrtek.
0: Štěpi, my dneska slavíme Mezinárodní den přátelství, říkali jsme si to i v kalendáriu a mě by zajímalo, máš nějakou historku, kdy se svých kamarádů zastal, nebo si je třeba trochu kryl?
1: No já si myslím, že ono vlastně základ kamarádství je ten, že se musíte krýt navzájem, že jo? O tom to vlastně celé je, protože kdyby to dělala jenom jedna strana, tak to potom není úplně kamarádství v topu, ale tak, co já si tak pamatuju, tak...

0: celoživotní kamarád je můj bratr, no a to my jsme se jejda něco nakryli před rodiči, takže to je jasný, tak o tom se nemůžeme mluvit ani.
1: Máš pravdu, já mám dvě ségry a měli jsme to hodně podobně. Jsem moc rádi, že vy jste naši přátelé a my bychom vás samozřejmě se Štěpánem taky kryli, kdyby to bylo potřeba. A že nás posloucháte, po 15. hodině pro vás připravujeme další hit za hitem.
2: Hit za hitem.
1: Bude Krištof a půlnoční hřích.

0: Vítejte u dalších zpráv. Dopravní omezení na Olomoucku. V pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Bude tu omezení osobní i veřejné dopravy. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a změny budou platit od 3. do 31. srpna. Podrobnosti má v aktuálním článku webreport.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Hodně teď pijme a zbytečně se nezdržujme na slunci, ať nemáme zdravotní problémy ze současného horka. Velmi horký vzduch nyní proudí do Česka. Meteorologové varují, že v těchto dnech mohou teploty místy vystoupat až ke 40 stupňům ve stínu. Víkend přinese mírné ochlazení a příští týden se vedra zase vrátí.
2: Ve čtvrtek 30.7. a v pátek 31.7. předpokládáme silnou zátěž teplem na většině našeho území a v nížinách bude zátěž teplem dokonce až velmi silná. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vydala Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Vtipkování na letišti nás může stát dovolenou, bacha na to. Nevhodný vtip na pražském letišti zničil rodině dovolenou v Turecku. Neodletěli. Otec neprošel bezpečnostní kontrolou kvůli nadlimitní powerbance. V žertu prohlásil, že je terorista a policie na místo i hned přivolala pyrotechniky a celou cestu mu zrušila. I s dvěma dětmi byl vyloučen z přepravy. Policie oznámila na sociálních sítích, že na letišti se černý humor netoleruje. Sport. Blíží se mistrovství Evropy v atletice, začne 10. srpna v Birminghamu. Na šampionátu se představí 52 českých atletů, mezi nimi i několik medailových adeptů, například sprinterka Lou Manuel, která třikrát obsadila druhé místo v diamantové lize.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dál nám bude svítit sluníčko. Maxima dosahují až 36 stupňů, což je přibližně 11 stupňů nad historickým průměrem pro dnešní den. Venku nám příliš nefouká. V rozpáleném městě tak může být pocitová teplota ještě trochu vyšší. Biozátěž je dnes na 3. nejhorším stupni, tak na sebe buďte opatrní. Tropické teploty přinese i pátek, očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima na 37 stupních. Přes 30 naměříme i v sobotu a neděli.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme provoz bez komplikací. Jen na okruhu Olomouce na exitu Olomouc Slavonín si dáme pozor na policejní hlídku. Pomáhají a chrání taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov, v Kroměříži v ulici Květínská a taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Na Bouračku si dáme pozor na Banensku, v Ráječku v ulici Lesní. Pomalu jedeme taky na D1 na trase Přerov Ostrava mezi exity Přerov a Lipník Trnávka. Je tady na silnici překážka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

ještě než přejdeme k dalším hitům, tak je tu připomenutí ukončení hlasování našeho radiotalentu. Společně s nahrávacím studiem Ta muzika a kapelou Opět a Radeček letos opět hledáme talenty v hudebních žánrech pop, rock a elektro. No a co je nejdůležitější, už jen poslední dva dny, to znamená do zítřejší půlnoci, můžete poslat hlas vašemu favoritovi a pomoci tak mladým kapelám a zpěvákům. Další podrobnosti najdete na webu radiotalent.cz a já vám garantuji, že tam najdete taky spoustu fajn neohrané muziky. No a i my budeme pokračovat na Rádiu Hana tím nejlepším hudebním výběrem a další pecku vám posílám.

0: Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

Na Rádiu Hana během čtvrtečního odpoledne 15.39, to je aktuální čas. No a jako každý čtvrtek, tak i dnes do kin přichází filmové novinky. V premiér Cinemas Olomouc dnes dávají nového Spidermana z Bruce

večerní baterkové prohlídky. No a pěkně si na to posvítíme už dnes od 6:30 večer. Zítra je na olomouckém Letňáku potom koncert Můj vzor Božský Karel. Songy Karla Gotta zaspívá Kristian Šebek. No a v

0: Nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Sičáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Rádio Hana.

0: krásné odpoledne, no a zveme na naše další zprávy. V těch už za chvíli probereme všechny velké letní akce města Olomouce, no a po počasí a po dopravě pokračujeme dalšími hity.
1: Hit z

0: zábavy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Neseme vám zprávy, díky, že nás posloucháte. Můžeme se těšit na velké letní akce města Olomouce. Už tento pátek začne oblíbený multižánrový festival Večerní pohoda u Trojice.
1: Začíná 31. července a končí 21. srpna a nabídne 8 koncertů během 4 pátečních večerů a budou přímo na Horním náměstí.
0: Říká referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmítková. V úvodním dvojkoncertu Večerní pohody u Trojice v Olomouci vystoupí tento pátek od 19 hodin Lukáš Mareček and Friends a po něm Petr Vondráček s poctou Elvisovi Preslimu. A co další akce? 27. srpna začne Mezinárodní festival vojenských hudeb a od 7. září Dny evropského dědictví. Celý rozhovor s referentkou oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anou Šmítkovou o velkých letních městských kulturních akcích v Olomouci najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na Spotify Pondělní podcast.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v Krasickém rybníku v Prostějově. Dále také řeší, jak ovlivňují vedra vodní plochy na Hané a věnuje se také tématu brzkého odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Čtvrteční nové číslo týdeníku Hanák. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Už jen 2 dny můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
2: Sport.
0: Pro titul si dojela na horském kole Barbora Bukovská, stala se juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. 17-letá závodnice svým výkonem na úvod šampionátu ve Švýcarsku vylepšila loňské stříbro. Gratulujeme.

0: Leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami. Bourá se u Valmezu na trase Poličná Branky. Jde o nehodu dvou osobních aut, je to vážné a silnice je neprůjezdná. Objíždí se to přes Choryni. No a nehoda osobního auta se vyšetřuje taky na trase Žešov v Vranovice Kelčice. Tady se dá ale opatrně projet bez problému a podíváme se i na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Dolní Hejčínské, taky v Kocourovci anebo na D1 směr Vyškov na exitu Kojetín.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Hudební novinka Rádia Hana.

nejlepší hudební výběr je na rádiu Hana jako doma, taky ve čtvrtek 30. července a ještě před dalšími hity tu máme vztahové okénko. V červnu obletěla svět světového showbiznisu zpráva, že herec Orlando Bloom a zpěvačka Katy Perry se po 9 letech rozešli. Orlando, který je znám kvůli rolím z filmu Pán prstenů, Piráti z Karibiku nebo Království nebeské, však dlouho slzy neronil. Má novou přítelkyni, kterou je švýcarská modelka Luisa Lemel, no a aktuálně si užívají v Itálii. A o kolik je mladší? O 21 let. Tak to jsou novinky ze světa celebrit na rádiu Hana.

0: Rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte úplně nejdéle.
0: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: Je to prostě těžká pohoda.
0: Děkujeme.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka s sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
7: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: se zkrátka nežertuje, protože některé žertovné průpovídky vás mohou ve finále v tom nejkrajnějším případě stát i dovolenou.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozčílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie, výjezd pyrotechniků, kompletní prohledání zavazadel, stopka od letecké společnosti, okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost.

0: zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Rádio Hana.
4: Vaše letní rádio.

Song Rack, ladíte Radio Hana, no a většina lidí zná tuhle skladbu jako energický taneční popový hit, který má skvělý beat a nutí vás tancovat, jenže text vypráví o něčem úplně opačném, o naprostém osobním rozpadu a emocionálním dně. Nicméně my se od toho dna odrazíme k dalším zprávám, už za chvíli budeme mluvit například o tom, co se dá najít v korytě Mlýnského potoka v Olomouci, no a po počasí a po dopravě nás čeká.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Další zprávy právě teď a pro vás. Různá překvapení nacházejí dobrovolníci při čištění koryta Mlýnského potoka v Olomouci. Vedle nepořádku nyní v korytě našli i utopené elektrokolo. Dokonce po vytažení na břeh fungovalo. Podrobnosti o očistě koryta má web report.cz. Další důležitá událost k významnému výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydává a bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové-Pajurkové k 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
3: Při jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
2: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit deváté třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
0: Sport.
2: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. A Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromsø a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.
0: Počasí.
4: Dnešní západ slunce na Olomoucku přijde ve 20.35, zítra sluníčko v našem regionu vyjde v 5.20. Víme, jak bude. Závěr pracovního týdne i nadále slunečný s jasnou oblohou. Teploty v maximech ve stínu na 39. Nejčastěji nám budou ale teploměry ukazovat okolo 35 stupňů Celsia. V sobotu se mají objevit dešťové přehánky s bouřkami a naměříme okolo 30 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Bourá se na Uničovsku na trase Úsov-Medlov. Jde o nehodu nákladního auta v příkopu a provoz je tu veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nehoda je potom i u Valmezu na trase Poličná-Branky. Taky tady to ale na plynulost provozu nemá vliv. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na Mrštíkově náměstí v Olomouci, taky v obci Proseničky na Předovsku a nebo na D1 směr Ostrava na exitu hranice. No a ještě je tady 10-minutové zdržení, které naberete na Šumpersku na trase Nový Malín Šumvald.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Byl taky filmový festival v Karlových Varech a poskytli pro česká média několik rozhovorů. No a z těch vyplynulo, že když chlapci dorazili k nám do Česka, tak nezamířili jako první do nějaké restaurace, do nějaké luxusní reštiky, ale rovnou do pivnice. No a navíc prohlásili, že české pivo má v Itálii obrovské jméno a ochutnat ho přímo u nás, tak byl pro ně takový malý svatý grál. Před námi je jejich hit Un Ragazzo, Una Ragazza.

Lazio Café.cz o slosování, do slosování o výlet do italského Bergama pro dvě osoby 585 22 55 88.

0: krásné odpoledne.
1: Vám taky krásné odpoledne do rádia všem posluchačům.
0: Lenko, jak tam u vás dneska máte? Zvládáte ta horka?
1: Zvládáme vedro.
0: Byla jste se dneska opalovat, nebo jste byla v práci, musela jste to mít komplikovanější?
1: Doma ještě mám dovolenou, uklízím pomalování, takže ještě tak pracovně.
0: Bylo to aktivní, no a tak když máte ještě konec dovolené, tak trávila jste ji doma, nebo jste byla někde na nějakém výletě, nebo přímo na nějakém zájezdu?
1: Ne, byli jsme doma.

0: co máte nejraději?
1: Asi špagety a pizzu.
0: No a ty špagetky s čím máte ráda?
1: No určitě rajčata, bazalka, takový, prostě taková směs.
0: Tak možná inspirace i pro naše posluchače, co si dnes večer uvařit k večeři. Leonko, ještě jednou moc zdravíme na Uničovsko, mějte se krásně a děkujeme za zavolání.
1: Já děkuju moc, děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše letní rádio. Rádio.

0: večer třeba pustit v televizi, tak by to mohl být seriál, přátelé, protože to půjde ruku v ruce s kalendárium dnešního dne, s kalendáriem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec, svátek má každý bodivoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger,
3: hasta la vista, baby,
2: zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
4: Výborně, teď rychleji. Pel.
5: Mi pupu.
2: A při vzpomínce na přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
3: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radiotalent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr. Hey.

15. hodina, před námi jsou taky další zprávy, no a o čem budou? 345 rizikových míst na cestách do škol v Olomouci a předovská místní část lísky se promění před očima, tak to a mnohem více rozebereme už za chvíli. No a pak jedeme dál.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
0: Sport.
2: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: i psychickou námahou. Víme, jak bude. Zítra sluníčko, teploty okolo 35, v maximech ve stínu i 39 stupňů Celsia. O víkendu potom třicítky a v sobotu navíc i bouřky s deštěm. Ale se nedá projet na trase Úsov-Medlov na Uničovsku. Došlo tady k nehodě nákladního auta a silnice je uzavřená. Objíždí se to přes Královou nebo Troubelice. Nehoda je taky na D35 směr Olomouc za exitem Loštice. Tady se to dá opatrně objet bez zdržení. A pozor i s 18. hodinou na policejní kontroly. Hlídka je v Předově na ulici Svisle, taky na D1 na exitu Kroměříž Západ anebo na exitu Hulín Východ.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

30. červenec pokračuje na vlnách Rádia Hana s dobrou náladou. No a ještě než přejdeme k dalším hitům, tak je tu připomenutí ukončení hlasování našeho radiotalentu. Společně s nahrávacím studiem Ta muzika, kapelou Opět a Radeček letos opět hledáme talent

0: hlas vašemu favoritovi a pomoci tak mladým kapelám a zpěvákům. Další podrobnosti najdete na webu radiotalent.cz a já vám garantuji, že tam najdete taky spoustu fajn neohrané muziky. No a i my budeme pokračovat na Rádiu Haná tím nejlepším hudebním výběrem a další pecku vám posíláme už za malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.cz.

0: Čtvrteční podvečer, za chvíli taky Bad Boys Blue, Ava Max nebo James Blunt. No a jelikož je čtvrtek, tak i dnes si posvítíme na filmové novinky tohoto týdne, no a konkrétně se jdeme podívat na to, na co nového vyrazit do olomouckého kina Metropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jedni tam jenom třeba do hotelu, nebo tak?
3: By vyšlo stejně draze jako ten Last Move.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt. No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
8: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenice. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
9: Neznám, na čo si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
10: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správať úctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
11: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
12: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
13: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
14: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
16: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
17: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
18: Rádio Hana.

0: počasí. Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
1: Letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Taky ve čtvrtek 30. července a ještě před dalšími hity tu máme vztahové okénko. V červnu obletěla svět světového showbiznisu zpráva, že herec Orlando Bloom a zpěvačka Katy Perry se po 9 letech rozešli. Orlando, který je znám kvůli rolím z filmu Pán prstenů, Piráti z Karibiku nebo Království nebeské, však dlouho slzy neronil. Má novou přítelkyni, kterou je švýcarská modelka Luisa Lemel, no a aktuálně si užívají v Itálii. A o kolik je mladší? O 21 let. Tak to jsou novinky ze světa celebrit na Rádiu Haná, kde už za malou chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.

hodině na rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák!

0: 15 hodin na Ondrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Tady je Radio Hana.

0: Robbie Williams, právě teď tak taky tahle pecka patří do éteru Rádia Haná, stejně jako Soza Shepherd anebo Pet Shop Boys. Na tyto interprety se těšíme v následující 15 minutovce. Ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály, ať víme, co se děje. No a vypravíme se mimochodem omrknout taky policejní akci na Prostějovsku.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu máme přehled Víme, o čem se píše. Recese bez hranic i rodinná zábava. Horka nad Moravou hostí 7. ročník hanácké Neckiády. Na tu nás zve už teď v sobotu olomoucký Report. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v klasickém rybníku v Prostějově, dále řeší, jak ovlivní vedra vodní plochy na Hané, či brzké odejmutí lešení ze sloupu nejsvětější trojice v Olomouci. To je týdeník Hanák. Při pondělní dopravně bezpečnostní akci na Prostějovsku odhalili policisté dva řidiče pod vlivem alkoholu. Během 4-hodinové kontroly zkontrolovali 175 vozidel. Kolik celkově řešili přestupků, už pro nás zjistil prostějovský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělý nový muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: do.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
0: 80 k 8.
1: Rádio Hra.

Čtvrteční večer, pohodový večer 30. července, posloucháte 80 v 8, tohle to jsou Wet Wet Wet a jejich Sweet Little Mystery. No a před námi už za malou chvíli Susan Vega, Jason Donovan, ale taky Falco, Queenie, Police a nebude chybět ani Bobby McFerrin s pozitivní peckou Don't Worry, Be Happy. Tak my samozřejmě doufáme, že jste šťastní taky vy, že máte spoustu dobré nálady v sobě. No a my vám pošleme ještě na její malý linkaté vylepšení další osmdesátku a je to Phil Collins a jeho I Wish It Would Rain Down. Tak si to pojďme vychutnat a mějte i nadále hezký večer s Rádiem Hana.

0: Rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií na

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Si do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

happy. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Stranger a Madonna, posloucháte 90 v 9 na Rádiu Haná, náš tradiční pořád, kdy vám každý den mezi 21. a 22. hodinou hrajeme jenom 90. Už za chvíli i Core z Whitney Houston, nebudou chybět ani Crash Test Dummies a háči Tony Braxton, Britney Spears nebo Light and Seas Celine.

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec svátek má každý bořivoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger,
2: hasta la vista, baby,
1: zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Pel. Žmapel.
2: Mi pupu.
1: A při vzpomínce na Přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Tohle je Rádio Haná.

0: Já jsem.
1: Rádio Hana. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: A náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz.
2: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
1: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Rádio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jedně tam jenom třeba do hotelu, nebo tak?
3: Teď by šlo stejně draze jako ten Last Night.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
8: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
9: Neznám, na čo si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
10: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správať úctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
11: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
12: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
13: This ain't nothing but a summer jam.
12: Rádio Haná.
14: Vaše letní rádio.
12: Léto je tady.
15: A Rádio Haná je všude s vámi.
12: Na pláži.
15: Na chalupě.
12: V práci.
15: I na letní brigádě.
12: Fakt nás

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.